0: Equipment 14, we're going to be available. We're turning left with BSO.
1: Returning left with BSO, 127.
2: 127.
1: 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127